Trpíte depresí? Netrpte.

restore your soul. Reach in the spirit of house.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme hodně daleko, až k Plutu, které si právě prochází pořádnou klimatickou proměnou. Ta trpasličí planeta se vydala na 88 let dlouhou cestu do chladnějších a temnějších částí sluneční soustavy a její řídká dusíková atmosféra se začíná ztrácet. Jak popsal Universe Today, tým vedený Amandou Sigafusevovou z Planetary Science Institute zjistil, že mezi rokem 2021 a červencem 2023 klesl atmosférický tlak o 16%. Vědci to měří elegantně, sledují, jak hvězdné světlo prosvítá skrz opar, když Pluto zakryje vzdálenou hvězdu. A teď to nejlepší srovnání. Ta atmosféra má asi 10 milibarů, což je zhruba 100 tisícina toho, co máte nad hlavou vy. Takže až si budete stěžovat na dusno, vzpomeňte si na Pluto. Otázka zní, jestli ta atmosféra úplně zmrzne, nebo se jen schoulí k povrchu.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: On the other side of town, Paula Abdul, like Elizabeth Berkley, is making some seductive moves for the camera. This time, it's for Paula's music video, Crazy Cool.
2: Abdul se po pár letech mlčení rozhodla připomenout světu, že není jen ta holka, co tancuje s kresleným kocourem. A tak vypouští 8. srpna 1995 single Crazy Cool. Už samotný název napovídá, že půjde o něco crazy. A věřte, jde. V Crazy Cool je všechno. R&B groove, popová chytlavost, hip-hopový podkres a k tomu talkbox a wow wow kytara, aby se devadesátky otřásaly blahem. Ale hlavní show přichází až s videoklipem od režiséra Matthewa Rolstona. Paula lije pivo přes své něžné přednosti, svírá černou hůlku tak, že by Sigmund Freud spadl ze židle a nakonec se vášnivě houpá na mechanickém bíkovi. MTV to celé vyděsí natolik, že beze střihu to prostě nepustí.
3: I wanted a video that would just kind of let me just go and be wild and stay and follow the first few different things.
2: Hit parádově jde spíš o menší návrat. V billboardové stovce se single zastaví jen na 58. místě, ale na tanečních parketech to pojede. V klubovém žebříčku skončí Crazy Cool na 13. příčce. Ve filmovém duchu by se dalo říct Nobody puts Paula in the corner, ale tentokrát se spíš zdá, že ji tam strčí samotná MTV. A kritika? Někteří pijí ódy na sexy návrat, jiní, že jde spíš o crazy meh. A litují, že Crazy Cool postrádá sílu starších hitů. Paula Abdul se s Crazy Cool znovu připomněla publiku a i když to není trhák jako Straight Up, minimálně díky svůdnému videu se o ní bude mluvit dlouho a dost hlasitě.
3: This video has been

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zone Rádia a Huči Kuči Tance. V kinech nám dnes nově naservírují hořké svátky Pedra Almodóvara, Americký sen, který se skutečně stal, nebo v kinech natrefíte na zmrzlináře se speciální ingrediencí ve své slaďuře. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Trpíte depresí?

0: ¿Me quito el albornoz?
1: Cuando quieras. Está todo casi listo.
0: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
2: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
3: Do českých kin vstupuje nejosobnější film Pedra Almodóvara Hořké svátky. Španělský mistr, který svou kariéru spojil se jmény jako Penelope Cruz, Antonio Banderas nebo Rosy de Palma, tentokrát vypráví dvojí příběh. Stárnoucí uznávaný filmař Raúl píše scénář o okouzlující reklamní režisérce Elze, která v roce 2004 utíká na sluné Lanzarote před životní krizí. Jenže postavy i události v tom příběhu až nápadně připomínají osudy Raulových blízkých. Ti v nich začínají poznávat sami sebe a ptát se, kde končí inspirace a začíná soukromí. Raula hraje Leonardo Sbaraglia a jeho filmovou hrdinku Barbara Leni. Almodóvar je známý tím, že rád čerpá z vlastního života. Server Deadline píše, že tady to ale povyšuje na úplně novou úroveň. Zkrátka, kdo hledá terapii, jde k psychologovi. Almodóvar si radši natočí film. S komorním dramatem, plným silných ženských postav a výrazných barev, se režisér vrátil do hlavní soutěže v Cannes. Hořké svátky teď najdete v českých kinech v distribuci Aerofilms.
2: Jsou maravillosos. Perdona, es que en el pueblo vivo con una salvaje.
4: Tengo que explicarte a estas alturas que solo puedo escribir desde la libertad más absoluta.
0: Caiga quien caiga.
5: Tengo 20 años de tu vida aquí y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas.
4: No te reconozco, Mónica.
6: Ya sé que no me conoces.

Pokračování Barbie visí na vlásku a můžou za to světa divce peníze. Když film vydělá přes 1 400 000 000 dolarů, nazbírá 8 nominací na Oscara, studio pochopitelně touží po pokračování. Jenže Warner Bros. Má problém. Podle New York Times šéf Warner Bros. Discovery David Zaslav odmítá Margot Robbie a Ryanu Goslingovi schválit tučnější smlouvy s podílem na zisku. Gosling, nominovaný na Oscara za svého Kena, si prý chce polepšit na 20 000 000 dolarů. A tady se to zaseklo. Celé je to trochu vlastní gól. Warner totiž nepožadoval, aby hvězdy podepsaly klauzuly na sekvely. Šlo hlavně o to ulovit režisérku Gretu Gerwig a ta kývla jen na jeden film. Teď má prý s manželem a scénáristickým parťákem Noahem Baumbachem nápad na dvojku, ale odmítá ho studiu prozradit, dokud nebudou smlouvy podepsané. Klasika. Nejdřív peníze, potom příběh. A tiká to. Warneru běží čas do prosince, kdy práva propadnou zpátky Mattelu. Pokud se do té doby nedohodnou, celá Barbie se resetuje. Nový režisér, nové obsazení, nový koncept. Takže buď se všichni chytnou za nos a domluví se, nebo růžová jízda skončí dřív, než pořádně začala. Vzhledem k tomu, kolik ta první vydělala, bych sázela na to, že se nakonec dohodnou. V Hollywoodu se totiž nejlíp usměřuje přes výplatní pásky. Na druhou stranu nevím, jestli by mě vůbec dvojka zajímala. Už jednička mi přišla extrémně přehypovaná.

0: jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

kinech se dnes objevuje jeden z nejveselejších zvuků dětství, aby z něj udělal horor zmrzlinář. V ospalém letním městečku Baleen Bay je všechno jako z pohlednice. Děti mají prázdniny, dospělí své starosti a pak do ulic zajede zmrzlinářský vůz s tou známou cinkavou melodií. Zmrzlinář rozdává úsměvy i lahodné kornouty, jenže po prvním soustu se s dětmi začne něco dít. Jsou agresivní, nevyzpytatelné a čím dál nebezpečnější. A zatímco se město propadá do chaosu, pár lidí, co z

Zmrzlině odolalo se zoufale snaží zjistit, kdo ten zmrzlinář vlastně je. V hlavních rolích se objeví Ari Milen, Karen Clich nebo samotný Snoop Dogg. Za filmem stojí provokatér Eli Roth, otec hostelu Cabin Fever i Dne díků vzdání, který projekt sám označuje za svůj nejdrzejší a nejšílenější počin. Prý ten nápad nosil v hlavě přes 20 let. Vznikla z toho krvavá variace na legendu o krysaři, kde kouzelnou píšťalku nahradila neodolatelná zmrzka. Zmrzlináře přináší do českých kin Bioskop.

0: comment tu veux que je le signe chez une agence qui n'a pas encore sa place en NBA?
1: Tu veux commencer par le haut du panier direct?
2: Faut bien bouffer la glace avant le cornet, non?
1: Tu viens d'inventer celle-là?
2: Ouais.
3: Action. Do kin zamířila také francouzská komedie Americký sen, a to rovnou s pořádnou porcí skutečného příběhu za zády. Snímek přichází z dílny producentů, kteří stáli za celosvětovým fenoménem Nedotknutelní, takže recept znají dobře. Vezmi dva chlapy, kterým nikdo nedává šanci, a nech je dojít dál, než kdokoliv čekal. Tady jsou to dva snílci, co se rozhodnou prorazit v basketbalu navzdory předsudkům, prázdné peněžence i osudu, který jim háže klacky pod nohy. A ono se jim to povede tak, že nakonec zamávají s podobou celého světového basketu. Režie se ujal Anthony Marciano, hlavní dvojici táhnou Rafael Canard a Jean-Pascal Zady. Emotivní jízda o tom, že za velkým snem občas stojí dva blázni, kterým se nechtělo poslouchat, že to nejde. Americký sen teď najdete ve vašich kinech díky Fox Media Group.
4: Na pole, on a rien.
5: Ah ouais, je vous imaginez pas, c'était pour la galère, mais ok.
6: We just want to show you our player.
7: Where can I see him play? You have a video? Oh my god.
8: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

Čtvrtek patří novým premiérám, tak si je všechny hezky projdeme. Největší lahůdkou jsou Hořké svátky, nový a hodně osobní film Pedra Almodóvara. Okouzlující Elza přijíždí na slunné Lanzarote, aby utekla před životní krizí, jenže příběh, který o ní píše stárnoucí režisér, začne nebezpečně připomínat osudy jeho vlastních blízkých. Silné ženské postavy, výrazné barvy a nezaměnitelná španělská energie, přesně jak to od Almodóvara čekáte. Kdo má radši mrazení v zádech, pro toho je v kinech horor Zmrzlinář od Eli Rotha. V ospalém přímořském městečku se objeví usměvavý zmrzlinář s veselou melodií, jenže po prvním soustu se z dětí stávají agresivní a nebezpečné bytosti. Ve filmu se objeví i Snoop Dogg. Z Francie dorazil inspirativní americký sen, příběh podle skutečných událostí od producentů Nedotknutelných o dvou outsiderech, kteří navzdory předsudkům změnili tvář světového basketbalu. Česká komedie 6 gramů dorazila také do kin. Čtyři otcové se sejdou ve školní tělocvičně poté, co se na lyžáku u jejich synů najde sáček s bílým práškem a každý má samozřejmě jistotu, že zrovna to jeho dítě je v tom nevině. Jedno odpoledne, které se vymkne kontrole úplně všem a k tomu obsazení jako Vetchý, Mádl, Novotný nebo Isová. Pro milovníky dokumentu je v kinech snímek 2 deci tuše, intimní portrét, ve kterém se Ester Geislerová vydává do vnitřního světa svého předčasně zesnulého otce, japanologa a kaligrafa. A nakonec pro vaše píďata zamířila do kin Tlapková patrola, dinosauří film a povídkové pásmo Kino Špunti a Kapibary pro ty úplně nejmenší pidižvíky. Tak to byl kompletní výčet dnešních novinek v kinech. Hovk!

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Jsme rádi, že posloucháte Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. A to znamená jediné. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.
1: Na čem naladíte DAB plus rádio? Jak to jednoduché, na přijímači s podporou DAB+. A je jedno, jestli je to přenosné rádio, Hi-Fi komponent nebo rádio v autě. U nových aut už to nemusíte řešit vůbec, protože DAB přijímač mají v základní výbavě. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

0: netrpte.
1: Joy, joy, joy. Donna Allen, he's the joy.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz
5: Nepíšeme newslety o tom,

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom.

0: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
1: O Zero Trust Architecture.
0: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
0: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofine.io.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz

Víkend začíná. Zun Radio a Courtyard by Marriott Brno vás zvou na Breakfast Beats. Jedinečné spojení atmosféry venkovní terasy, lákavých snídaňových pochoutek a pohodové hudby, kterou vám naservíruje Zun Radio DJ Andrea Fiorino.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Netflix konečně přihrává novou animovanou taškařici Rickyho Gervais Ellie Katz a čtvrtou řadu španělské komedie Muertos SL. Prime Video nabízí dystopický sci-fi thriller Corrida dos Bichos a Disney Plus přineslo retro střepy Ryana Murphyho. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Gandhi was right. Bitches be tripping.
1: I don't think Gandhi said that.
0: Doesn't matter who said it, but my point is, he was right.
1: Who?
0: Gandhi.
1: Who do you think Gandhi is? What does he look like? Describe the person you're thinking of.
0: Big, cool dude.
1: Not Gandhi.
0: Loads of chains.
1: Nah, not Gandhi.
0: Fucking angry motherfucker.
1: No, again, not him.
0: Fuck off, Gandhi.
1: Little round glasses.
0: Fuck off.
1: And he led India to independence in 1947.
0: He sounds like a right cunt.
1: Mm. I mean,
0: get your fucking
1: generally he's
0: stupid
1: seen
0: fucking
1: the opposite
0: toga
1: way.
0: Face out of my fucking ass.
1: Okay. I mean, he was assassinated in the end, so...
0: Twat.
2: Action! Na Netflix konečně dorazil nový animovaný sitcom pro dospělé od milovníka zvířat, nekorektního humoru a dokonalé trapnosti. Žervéčka. Toulavé kočky. Za projektem stojí britský komik Ricky Gervais, který seriál vytvořil, napsal a spolurežíroval s Elliotem Dearem. Jeho výtvory jste nemohli minout, je autorem skvělých sitcomů Extra, Scandal nebo dojemného Afterlife. V LA Cat sledujeme partu toulavých britských koček ze všech koutů kočičí společnosti, jak se perou o přežití v drsném lidském světě, hledají trochu společnosti a mezi jednotlivými eskapádami stíhají filozofovat o smyslu života i o úplných banalitách. Od vtipného přes absurdní až po překvapivě dojemné, přesně jak tu u Gervaise známe. Postavám propůjčili mimo jiné Cary Goodleman, Tony Way nebo David Earl. Šestidílný komediální animák Ricky Gervais, Toulavé kočky, najdete nyní na Netflixu. Měl.
0: How do you want to die?
3: Big fight.
0: Bosh. Yeah. How do you want to die?
3: Hand job.
0: How would you die of that?
3: Then I panicked.
1: Do you want to think about it?
3: Yeah, I've gone off the idea.
1: Okay, what then?
3: Parkinson's.
0: Fucking hell. This is Lara.
4: Hello.
0: I'm not committed yet, but...
4: What?
0: I'll keep my options open.
4: Oh, are you?
5: Same here.
4: You?
5: I've got loads of options.
0: You haven't got any fucking options.
5: Yes, I have. Like last night.
0: What did you do last night?
5: Fucked a rat.
6: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
2: Zuna. Premiéry, streamované novinky i klasika vše na jednom místě. Vítejte v půlnoci v Hollywoodu.

0: controlar um bicho. Privilégio de poucos faz alegria de muitos.
1: Na Prime Video najdete brazilský dystopický thriller Corrida dos Bichos, nebo chcete-li Beast Race. Za kamerou stojí mimo jiné Fernando Meirelles, tvůrce legendárního Města bohů, takže o syrovou brazilskou atmosféru bude postaráno. Film se inspiruje skutečným ilegálním fenoménem zvaným Jogo de Bicho, brazilské zvířecí loterie. Píše se dystopická budoucnost a Rio de Janeiro leží v troskách. Z někdejší sázkové hry se stal brutální závod, ve kterém každý běžec zastupuje jedno zvíře a riskuje život o výhru, která mu může změnit osud. Háček je v tom, že aby se člověk mohl závodu účastnit, musí dát do zástavy jiného člověka a svého blízkého dostane zpátky jen ten, kdo vyhraje. Pro chudé je to symbol útlaku, pro zbytek jen další zábava, na kterou se sází. Když se zástavou jednoho ze závodníků stane sestra idealisty Mana, který proti téhle hře vždycky bojoval, vydává se jí zachránit a možná přitom zastavit celou tu krvavou mašinérii jednou provždy. V hlavních rolích se představí Mateus Abreu, Rodrigo Santoro, Isis Valdere nebo zpěvačka Anita. Beast Race startuje na Prime Video už dnes.
2: Bicho que ganha muda de vida. Tá na hora da gente mudar a nossa.
3: É assim que o povo gosta.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiu.

0: desde ayer pensé en nombrar a Chemi. Y ayer me dije, Damasu tiene más experiencia.
1: Es como elegir entre que te mande un niño de 10 años o Satanás.
2: Fenomenal.
1: Casi que prefiero un niño.
3: Na Netflixu se dnes objevuje už čtvrtá řada španělské černé komedie Muertos SL, tedy Death Inc. Sitcom z prostředí rodinného pohřebního ústavu, kde se umírá spíš vtipně než smutně, otevírá novou řadu velkou otázkou. Kdo usedne do vytoužené ředitelské židle? Semi má jasno, navrhne, že to místo vezme jen na chvilku, akorát.

0: na to, aby po sobě zanechal stopu a pak ať klidně nastoupí dámaso. To pochopitelně přivádí k šílenství obchodníka, který balancuje mezi tím, jak nového šéfa podrazit a nechutným patolízalstvím. Jamimu mezi tím hlava nezahálí a začne zavádět nová opatření, která by možná fungovala kdekoliv jinde, jen ne v pohřebním ústavu. V hlavních rolích nechybí Carlos Areces, Amaya Salamanca nebo Diego Martín. Čtvrtou řadu Muertos SL najdete nyní na Netflixu.
1: Marie siendo el eterno sucesor. Ilusiono, hostia.
2: Otro director más para marearnos.
3: Yo solo quiero jubilarme.
4: Cada día voy a poner en marcha una idea revolucionaria que sacaré de este bote.
5: One day, one boom. Boom.
6: Qué mal me cae.
0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má

0: Being a teenager in 1981 was, perhaps, the last moment of our youth.
1: Tell me about this story.
0: It's about a group of young people.
1: Does it have sex in it?
0: Yes.
1: Pink cocaine.
2: Cocaine? As in drugs?
1: Male hookers.
0: That too.
1: Everyone loves a good coming-of-age story.
3: Na Disney Plus je nový mysteriózní thriller Střepy. Za seriálem stojí nezaměnitelný Ryan Murphy a jde o adaptaci poloautobiografického bestselleru Bretta Easta Ellise, autora Amerického psycha. Příběh Ellis původně vyprávěl jako podcast na svém Patreonu a teprve potom z něj vznikl román, jehož hlavní hrdina se jmenuje přímo Brett Easton Ellis. Děj nás zavádí do Los Angeles roku 81 mezi partu bohatých středoškoláků z elitní školy Buckley. Jejich bezstarostný život plný drog a večírků naruší dvě věci najednou. Příchod charismatického nového spolužáka a řádění sériového vraha přezdívaného Troller. Cesta na obrazovky přitom nebyla zrovna klidná. Projekt původně vyvíjelo HBO, režírovat ho mělo Luca Guadagnino, jenže po kreativních neshodách vše spadlo pod stůl a projektu se nakonec ujal právě Murphy, který ho vyrobil pro FX. Za pozornost stojí i obsazení. V jedné z prvních velkých rolí se objeví Homer Gere, syn Richarda Gera, dále topmodelka Kaya Gerber, Wes Bentley nebo even Rachel Wood a svůj herecký debut si tu odbude popová zpěvačka Hayes Warner. Retro thriller Střepy najdete nyní na Disney+.
0: It's the beginning of our senior year.
4: We're gonna rule the school,
0: don't we already?
5: Principal said I should come say hi.
6: Wanna join us?
7: I'd love to.
8: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

Ještě se mrkneme, co nového tento týden přibylo na streamovací platformy, až že toho není málo. Začneme na Apple TV Plus, kde je jednička týdne. Vrací se Ted Lasso, už čtvrtá řada srdeční komedie s Jasonem Sudeikisem a nejsympatičtější trenér světa tentokrát přebírá druholigový ženský fotbalový tým. Mé jasné doporučení pro dobrou náladu. Disney Plus jede také ve velkém. Nesmrtelná Futurama se hlásí už se 14. řadou. Další porce sci-fi absurdity od tvůrců Simpsonových. Vedle toho tu máme svůdný mysteriózní thriller Střepy od Ryana Murphyho podle Ellisova bestselleru, kde v Los Angeles roku 81 řádí mezi bohatými maturanty sériový vrah. Přidává se k dokumentární krimisérie Zrada, tajemství a lži o lidech, kterým jejich nejbližší obrátili život na ruby. A pro fanoušky Hvězdných válek je na Disney Plus druhá řada animovaného Star Wars Vision Presents. Netflix má tento týden nabito. Španělská černá komedie z pohřebního ústavu Muertos SL se vrací se čtvrtou řadou. Ricky Gervais rozjíždí nekorektní animovaný sitcom Toulavé kočky, můj tip pro milovníky drsného žervéčkovského kočičího humoru. Na Netflixu je i druhá řada 100 roků samoty podle Markéze. Dál je tu klaustrofobní sci-fi thriller The Last House, kde uvězněná rodina bojuje o přežití ve vlastním domě. Korejská romantická komedie Our Sticky Love, třetí řada teenage romance My Life with the Walter Boys a Netflix přidal i dokumenty Big Chicken o naší globální posedlosti smaženým kuřetem a švédský Inside the Truster Scandal o jednom z největších finančních podvodů severu. Prime Video přihazuje brazilský dystopický sci-fi thriller Beast Race, ve kterém se v troskách Ria běhá smrtící závod a coming of age mysteriózní drama Sterling Point o dívce, která zdědí tajemný ostrov. A nakonec Sky Showtime přináší třetí řadu špionážního thrilleru Lioness se Zoe Saldanou a Nicole Kidman. A zítra dorazí na Sky Showtime dojemná dramedie My Mother's Wedding, kde se Scarlett Johansson, Sienna Miller a Emily Beecham vrací domů na už třetí svatbu své dvakrát ovdovělé matky. Tak a to je kompletní streamingová nálož tohoto týdne. O program máte postaráno.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
4: Někdo stojí tamhle v rohu.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Noc v Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Pokud si nemůžete vzpomenout na titul, který vás zaujal, projděte si pravidelný páteční přehled, kde najdete všechny tituly, které jsme podrobně tento týden probírali a který už teď najdete na našich stránkách zunradio.cz. Díky, že pravidelně ladíte Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend. A mnie

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme hodně daleko, až k Plutu, které si právě prochází pořádnou klimatickou proměnou. Ta trpasličí planeta se vydala na 88 let dlouhou cestu do chladnějších a temnějších částí sluneční soustavy a její řídká dusíková atmosféra se začíná ztrácet. Jak popsal Universe Today, tým vedený Amandou Sikafusevovou z Planetary Science Institute zjistil, že mezi rokem 2021 a červencem 2023 klesl atmosférický tlak o 16%. Vědci to měří elegantně, sledují, jak hvězdné světlo prosvítá skrz opar, když Pluto zakryje vzdálenou hvězdu. A teď to nejlepší srovnání. Ta atmosféra má asi 10 milibarů, což je zhruba 100 tisícina toho, co máte nad hlavou vy. Takže až si budete stěžovat na dusno, vzpomeňte si na Pluto. Otázka zní, jestli ta atmosféra úplně zmrzne, nebo se jen schoulí k povrchu. Držte si čepice, přátelé, mrzne až v Kuiperově pásu. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
2: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Na natáčení videoklipu Material Girl se v zákulisí potkala královna popu Madonna se začínajícím hercem Seanem Pennem, který měl v klipu malý štěk a primárně pomáhal režisérce s produkcí na place.
1: She's fantastic. I knew she'd be a star. She could be great. She could be a major star.
2: She is a star, George.
1: The biggest star in the universe right now as we speak.
2: I want to meet her.
1: You got it. Anytime. Name the place. Name anywhere, any street. You got it.
2: Now.
0: Je 16. srpna 1985 a po 6měsíční známosti se slaví opulentní svatba v Malibu, a to přímo v den Madoniných narozenin a den před narozeninami Seana.
3: Guests included Martin Sheen, Carrie Fisher, Christopher Walken, and a pink-haired Cher. The adieus seem pretty traditional. Here's Madge throwing her bouquet from a balcony while Sean dove under her big bouncy skirt to retrieve her garter.
0: Manželství dvou dominantních povah ale nebude procházkou v růžové zahradě. Emoce, žárlivost a Pennovy veřejné výlevy se brzy stanou častým obsahem palcových titulků novin. Ostatně jako sama drama queen bude přihřívat bulvární šílenství.
4: Seen fighting the press, often fighting each other, they became known as the poison pens.
5: The press then has slammed me, I say f*** them.
0: Madonna, jak známo, má zatraceně dobrý cit pro obchod a co táhne. A zdali je to pouze její další marketingový trik, nebo je prostě tak šílená, je otázkou.
6: People might have thought you were a little crazy.
7: Okay, wait a minute.
0: Manželství Madony a Seana Penna vydrží několik let. Tlak okolí a opakované skandály nakonec vyústí v jejich rozvod v roce 1989. A zatímco bulvár žije jejich bouřlivou svatbou, na trh vstoupilo nové album Primitive Love od Miami Sound Machine a my si dáme single s příznačným názvem Bad Boy.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz

0: Projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
4: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
6: Recovery Plan.
4: Endpoint Detection.
6: Multifaktor.
4: Penetrační test. Lock Management.
7: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radio.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
4: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
5: Zdravím z Formity, tady Vanguard. Nad mezinárodní vesmírnou stanicí se pracovalo, a to venku, bez střechy nad hlavou. Astronauti NASA Jessica Mayerová a Anil Menon strávili 6,5 hodiny ve volném prostoru a namontovali 7., tedy poslední sadu úchytů pro nové rozbalovací solární panely. Šroubovali trojúhelníkové konzoly, protahovali kabely a zabalili to celé do izolace proti mikrometeoritům, protože i ve váku se hodí dobrá deka. Jak popsal portál space.com, staré panely stanice už dávno překročily svou 15-letou životnost a nové wingy zvednou dodávku elektřiny o 20 až 30%. Pro Menona to byla premiéra, pro Mayerovou šestá vycházka. A mezi šroubováním si všimli měsíce a povídali si o budoucí základně. Tomu říkám pracovní přestávka s výhledem. Tak ať vám dneska všechno.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Hrozně nerad bych něco zvoral a ohrozil svou budoucnost.
2: Joele, můžu ti něco říct?
1: Co?
2: Stačí, když si čas od času řekneš, vždyť jde o hovno. Tahle věta ti dá svobodu, hoch.
3: 5. srpna 1983 vstupuje do amerických kin komediální drama o středoškolákovi, jehož rodiče odjeli na dovolenou a on si doma rozjede riskantní podnik.
2: Svobodu provází příležitost a příležitost vytváří tvou budoucnost.
3: Riskantní podnik zažehne úspěšnou kariéru hlavnímu představiteli, ze kterého se vyklube nehasnoucí, zjevně nestárnoucí a v budoucnu nejlépe placená hvězda Hollywoodu Tom Cruise.
2: Říkal jsi, že vaši jedou na dovolenou?
1: Jo, zítra.
2: A celý dům budeš mít jenom pro sebe.
1: Jo?
2: Teď jde o hovno. Jestli to neřekneš, tak si neškrtneš.
3: Cruiseovi bylo v době natáčení 20 let a tak studio přikročilo k jeho omlazení na teenagera. Cruise musel cvičit 7 dní v týdnu, aby schodil 10 kilo. Poté okamžitě s tréninkem přestal a jedl extrémně tučná jídla, aby se zakulatil a docílil tak oplácaného náctiletého vzhledu.
4: Je ti všechno jasné? Ano.
5: Drahoško, co se týče našeho domu, stačí, když se spolehneš na zdravý úsudek. My ti věříme.
4: Užijte se to, buď hodný.
3: Režisér a scénárista Paul Brickman se inspiroval Bertolucciho snímkem Konformista a spojil temnější formu s humorem.
1: Tenhle Kvído je tvůj manažer?
6: Ano.
1: Nebo pasák?
6: No ne, to je postřeh, Joele.
4: Je to možný? Zítra mám psát trigonometrii a přitom jde po krku Kvído. Uchylnej pasák a vrah.
3: A jak vnímá tento snímek Tom Cruise? Je to o dnešní kapitalistické společnosti. Ospravedlňují prostředky účel? Chcete pomáhat lidem nebo chcete jen vydělávat? Joel to všechno zpochybňuje a já taky. Neříkám, že jsem nějaká erudovaná politická osobnost, ale vadí mi to. Alespoň kladu otázky. Riskantní podnik je Joelovým zkoumáním společnosti a o tom, jak se nechá vtáhnout do této divoké kapitalistické jízdy.
1: Porsche, chcete tady auto, které nemá konkurenci?
7: Vole jeden.
3: Promítání o prvním víkendu přinese snímku nečekané zisky. Nejenže ho budou kritici přirovnávat Nicholsovu absolventovi, ale také označí riskantní podnik za jeden z nejlepších filmů roku 1983.
1: Jmenuji se Joel Goodson. Zabývám se uspokojováním přirozených lidských potřeb. Můj hrubý příjem za jedinou noc činil 8000 dolarů. Život je krásný, že?
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
6: Stroboskopická mucha!
5: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z Formity, tady Vanguard. Na mezinárodní vesmírnou stanici se pracovalo, a to venku, bez střechy nad hlavou. Astronauti NASA Jessica Mayerová a Anil Menon strávili 6,5 hodiny ve volném prostoru a namontovali 7., tedy poslední sadu úchytů pro nové rozbalovací solární panely. Šroubovali trojúhelníkové konzoly, protahovali kabely a zabalili to celé do izolace proti mikrometeoritům, protože i ve váku se hodí dobrá deka. Jak popsal portál space.com, staré panely stanice už dávno překročily svou 15-letou životnost a nové wingy zvednou dodávku elektřiny o 20 až 30%. Pro Menona to byla premiéra, pro Mayerovou 6. vycházka. A mezi šroubováním si všimli měsíce a povídali si o budoucí základně. Tomu říkám pracovní přestávka s výhledem. Tak ať vám dneska všechno drží pevně, jako čerstvě dotažený šroub na oběžné dráze. Mějte se pozemsky.
0: Trpíte depresí? Netrpte.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduzakart v desiatkach reštaurácií. www.meduzakart.sk

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
3: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Trpíte depresí? Netrpte.
3: Joy. Donna Ellen, Haze the Joy.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom.

0: Bez CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test, Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofine.io.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Káva voní, beaty hrají, víkend začíná. Zun Radio a Courtyard by Marriott Brno vás zvou na Breakfast Beats. Jedinečné spojení atmosféry venkovní terasy, lákavých snídaňových pochoutek a pohodové hudby, kterou vám naservíruje Zun Radio DJ Andrea Fiorino. Breakfast Beats každou letní sobotu od 10 do 13 hodin na terase restaurace Jasmine Bar and Dining před hotelem Courtyard by Marriott Brno. Více na jasminebrno.com a na sociálních sítích.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
2: Powerplay.

0: metody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Měsíc má nový kráter a tentokrát ani nemůže žádný asteroid, ale horní stupeň rakety Falcon 9 od SpaceX. Ten kus kovu o hmotnosti zhruba 4000 kg zbyl po startu, který k měsíci vypravil dva soukromé přistávací moduly. Palivo došlo, stupeň zůstal viset na oběžné dráze kolem Země a sluneční aktivita s gravitací mu nakonec ukázaly cestu. Dopad přišel přesně podle předpovědí, rychlostí kolem 8690 km za hodinu a vyhloubil jámu širokou až 27 metrů. Jak popsal portál space.com, jihokorejská sonda Danuri začala pozorovat půl hodiny před srážkou a nasnímala 8 sérií, takže máme snímky před i těsně po. A španělští astronomové možná zachytili i video odletujícího materiálu. Vesmírné parkování zvládáme skvěle. Horší je to s odjezdem. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Produkční zázemí Full Force je v této době bránou do showbiznisu pro mladé R&B talenty a mezi nimi se zjevuje Lisa Lisa and Carl Jam.
2: Srpna
1: 1985 jim vychází debutové album Lisa Lisa and Carl Jam with Full Force v Americe. Je to mix freestylu, elektropopu a R&B, který přesně zapadá do pulzující klubové scény poloviny 80.
3: The record was officially released in England and it finally became New York's number one important meeting. The DJs in the United States started playing it because it was on the market.
1: Právě klubová New Yorkská síť se postarala o první velký hit I Wonder If I Take You Home a odtud se prodral do mainstreamu. Další singly jako taneční Can You Feel the Beat nebo balada All Cried Out dokážou, že Lisa Lisa and Carl Jam zvládají roztančit parket i přivést posluchače k sazám.
4: From setting trends in fashion and in music, Lisa Velez was a bona fide superstar who helped pave the way for other Latina artists.
1: Album se dostane na 52. místo americké billboardové dvoustovky a na 16. příčku mezi R&B alby. A ať už kritici brblají nad amatérským zpěvem Lisy nebo ne, Lisa Lisa and Carl Jam se stávají průkopníky freestylu, který si díky nim nachází cestu z undergroundu do mainstreamového éteru.
5: Before J-Lo, before Selena, I guess I kind of helped them cross over.
1: Pro sotva 18-letou zpěvačku Lisu Velez je to start, který ji katapultuje mezi průkopníky stylu a zajistí jí trvalé místo v hudební historii 80. let.
6: Ladies and gentlemen, Lisa Lisa.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem. Robot, ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím. Filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Netflix konečně přihrává novou animovanou taškařici Rickyho Gervais, Ellie Katz a čtvrtou řadu španělské komedie Muertos SL. Prime Video nabízí dystopický sci-fi thriller Corrida dos Bichos a Disney Plus přineslo retro střepy Ryana Murphyho. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. To je Zun.

0: Gandhi was right. Bitches be tripping.
1: I don't think Gandhi said that.
0: Doesn't matter who said it, but my point is, he was right.
1: Who?
0: Gandhi.
1: Who do you think Gandhi is? What does he look like? Describe the person you're thinking of.
0: Big, cool dude.
1: Not Gandhi.
0: Loads of chains.
1: Nah, not Gandhi.
0: Fucking angry motherfucker.
1: No, again, not him.
0: Fuck off, Gandhi.
1: Little round glasses.
0: Fuck off.
1: And he led India to independence in 1947.
0: He sounds like a right cunt.
1: Mm. I mean,
0: get your fucking
1: generally he's
0: stupid fucking
1: the opposite
0: toga
1: way.
0: Face out of my fucking ass.
1: Okay. I mean, he was assassinated in the end, so...
0: Twat.
2: Na Netflix konečně dorazil nový animovaný sitcom pro dospělé od milovníka zvířat, nekorektního humoru a dokonalé trapnosti. Žervéčka, toulavé kočky. Za projektem stojí britský komik Ricky Gervais, který seriál vytvořil, napsal a spolurežíroval s Elliotem Dearem. Jeho výtvory jste nemohli minout, je autorem skvělých sitcomů Extra, Scandal nebo Dojemného Afterlife. V Alley Cats sledujeme partu toulavých britských koček ze všech koutů kočičí společnosti, jak se perou o přežití v drsném lidském světě, hledají trochu společnosti a mezi jednotlivými eskapádami stíhají filozofovat o smyslu života i o úplných banalitách. Od vtipného přes absurdní až po překvapivě dojemné, přesně jak tu u Gervaise známe. Postavám propůjčili mimo jiné Cary Goodleman, Tony Wayne nebo David Earl. Šestidílný komediální animák Ricky Gervais, toulavé kočky, najdete nyní na Netflixu. Měl.
0: How do you wanna die?
3: Big fight.
0: Bosh! Yeah! How do you wanna die?
3: Hand job.
0: How would you die of that?
3: Dunno, I panicked.
1: Do you want to think about it?
3: Yeah, I've gone off the idea.
1: Okay, what then?
3: Parkinson's.
0: Fucking hell. This is Lara.
4: Hello.
0: I'm not committed yet, but...
4: What?
0: I'm keeping my options open.
4: Oh, are you?
5: Same here.
4: You?
5: I've got loads of options.
0: You haven't got any fucking options.
5: Last night.
0: What did you do last night?
5: Fucked

0: controlar um bicho. Privilégio de poucos faz a alegria de muitos.
1: Na Prime Video najdete brazilský dystopický thriller Corrida dos Bichos, nebo chcete-li Beast Race. Za kamerou stojí mimo jiné Fernando Meirelles, tvůrce legendárního Města bohů, takže o syrovou brazilskou atmosféru bude postaráno. Film se inspiruje skutečným ilegálním fenoménem zvaným Jogo de Bicho, brazilské zvířecí loterie. Píše se dystopická budoucnost a Rio de Janeiro leží v troskách. Z někdejší sázkové hry se stal brutální závod, ve kterém každý běžec zastupuje jedno zvíře a riskuje život o výhru, která mu může změnit osud. Háček je v tom, že aby se člověk mohl závodu účastnit, musí dát do zástavy jiného člověka a svého blízkého dostane zpátky jen ten, kdo vyhraje. Pro chudé je to symbol útlaku, pro zbytek jen další zábava, na kterou se sází. Když se zástavou jednoho ze závodníků stane sestra idealisty Mana, který proti téhle hře vždycky bojoval, vydává se jí zachránit a možná přitom zastavit celou tu krvavou mašinérii jednou provždy. V hlavních rolích se představí Mateus Abreu, Rodrigo Santoro, Isis Valdere nebo zpěvačka Anita. Beast Race startuje na Prime Video už dnes.
2: Bicho, que vem um milho de vida. Tá na hora da gente mudar a nossa.
3: Eternista. É assim que o povo gosta.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Jste slyšeli o Zero Trust Architecture? Lisba Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test, Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: bercentro.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: Antes de ayer pensé en nombrar a Chemi. Y ayer me dije, dame a su tiene más experiencia.
1: Es como elegir entre que te mande un niño de 10 años o Satanás.
2: Fenomenal.
1: Casi que prefiero un niño.
3: Na Netflixu se dnes objevuje už čtvrtá řada španělské černé komedie Muertos SL, tedy Death Inc. Sitcom z prostředí rodinného pohřebního ústavu, kde se umírá spíš vtipně než smutně, otevírá novou řadu velkou otázkou. Kdo usedne do vytoužené ředitelské židle? Semi má jasno, navrhne, že to místo vezme jen na chvilku, akorát na to, aby po sobě zanechal stopu, a pak ať klidně nastoupí Dámaso. To pochopitelně přivádí k šílenství obchodníka, který balancuje mezi tím, jak nového šéfa podrazit a nechutným patolízalstvím. Jemimu mezi tím hlava nezahálí a začne zavádět nová opatření, která by možná fungovala kdekoliv jinde, jen ne v pohřebním ústavu. V hlavních rolích nechybí Carlos Areces, Amaya Salamanca nebo Diego Martín. Čtvrtou řadu Muertos SL najdete nyní na Netflixu.
4: Moriré siendo el eterno sucesor. Ilusión, hostia.
5: Otro director más para marearnos.
6: Yo solo quiero jubilarme.
7: Cada día voy a poner en marcha una idea revolucionaria que sacaré de este bote.
8: One day, one boom.
9: Boom. Qué mal me cae.
10: It's so low for me. It's so low for me.

Trpíte depresí? Netrpte. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Being a teenager in 1981 was, perhaps, the last moment of our youth.
1: Tell me about this story.
0: It's about a group of young people.
1: Does it have sex in it?
0: Yes.
1: Pink cocaine.
2: Cocaine? As in drugs?
1: Male hookers.
0: That too.
1: Everyone loves a good coming-of-age story.
3: Na Disney Plus je nový mysteriózní thriller Střepy. Za seriálem stojí nezaměnitelný Ryan Murphy a jde o adaptaci poloautobiografického bestselleru Bretta Easta Ellise, autora amerického Psycha. Příběh Ellis původně vyprávěl jako podcast na svém Patreonu a teprve potom z něj vznikl román, jehož hlavní hrdina se jmenuje přímo Brett Easton Ellis. Děj nás zavádí do Los Angeles roku 81 mezi partu bohatých středoškoláků z elitní školy Buckley. Jejich bezstarostný život plný drog a večírků naruší dvě věci najednou. Příchod charismatického nového spolužáka a řádění sériového vraha přezdívaného Troller. Cesta na obrazovky přitom nebyla zrovna klidná. Projekt původně vyvíjelo HBO, režírovat ho mělo Luca Guadagnino, jenže po kreativních neshodách vše spadlo pod stůl a projektu se nakonec ujal právě Murphy, který ho vyrobil pro FX. Za pozornost stojí i obsazení. V jedné z prvních velkých rolí se objeví Homer Gere, syn Richarda Gera, dále topmodelka Kaya Gerber, Wes Bentley nebo even Rachel Wood a svůj herecký debut si tu odbude popová zpěvačka Hayes Warner. Retro thriller Střepy najdete nyní na Disney+.
0: It's the beginning of our senior year.
4: We're gonna roll the school,
0: don't we already?
5: Principal said I should come say hi.
6: Wanna join us?
7: I'd love to.

0: Ještě se mrkneme, co nového tento týden přibylo na streamovací platformy, až že toho není málo. Začneme na Apple TV Plus, kde je jednička týdne. Vrací se Ted Lasso, už čtvrtá řada srdeční komedie s Jasonem Sudeikisem a nejsympatičtější trenér světa tentokrát přebírá druholigový ženský fotbalový tým. Mé jasné doporučení pro dobrou náladu. Disney Plus jede také ve velkém. Nesmrtelná Futurama se hlásí už se 14. řadou. Další porce sci-fi absurdity od tvůrců Simpsonových. Vedle toho tu máme svůdný mysteriózní thriller Střepy od Ryana Murphyho podle Ellisova bestselleru, kde v Los Angeles roku 81 řádí mezi bohatými maturanty sériový vrah. Přidává se k dokumentární krimisérie Zrada, tajemství a lži o lidech, kterým jejich nejbližší obrátili život na ruby. A pro fanoušky Hvězdných válek je na Disney Plus druhá řada animovaného Star Wars Vision Presents. Netflix má tento týden nabito. Španělská černá komedie z pohřebního ústavu Muertos SL se vrací se čtvrtou řadou. Ricky Gervais rozjíždí nekorektní animovaný sitcom Toulavé kočky, můj tip pro milovníky drsného žervéčkovského kočičího humoru. Na Netflixu je i druhá řada 100 roků samoty podle Markéze. Dál je tu klaustrofobní sci-fi thriller The Last House, kde uvězněná rodina bojuje o přežití ve vlastním domě. Korejská romantická komedie Our Sticky Love, třetí řada teenage romance My Life with the Walter Boys a Netflix přidal i dokumenty Big Chicken o naší globální posedlosti smaženým kuřetem a švédský Inside the Truster Scandal o jednom z největších finančních podvodů severu. Prime Video přihazuje brazilský dystopický sci-fi thriller Beast Race, ve kterém se v troskách Ria běhá smrtící závod, a coming of age mysteriózní drama Sterling Point o dívce, která zdědí tajemný ostrov. A nakonec Sky Showtime přináší třetí řadu špionážního thrilleru Lioness se Zoe Saldanou a Nicole Kidman. A zítra dorazí na Sky Showtime dojemná dramedie My Mother's Wedding, kde se Scarlett Johansson, Sienna Miller a Emily Beecham vrací domů na už třetí svatbu své dvakrát ovdovělé matky. Tak a to je kompletní streamingová nálož tohoto týdne. O program máte postaráno. Hovk!
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
2: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
3: Prodáno!
2: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
3: Prodáno!
4: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
5: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
4: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
5: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
4: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
5: Ne, zrušit.
4: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
5: Já chci prostě někam vyrazit.
4: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
5: Ne, přeskočit.
4: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
5: Cože? Vždyť ty seš robot.
4: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
5: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
4: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
5: Já se chci jen někam podívat.
4: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
5: Chci si užít dan zdatma.
0: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
4: Zadejte cílovou destinaci.
0: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
7: S4 stavební.
8: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
7: S4 stavební.
8: Více na www.s4stavební.cz.
9: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
10: Večeře jak na pitevně.
11: Mami, já už nemám hlad.
9: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
12: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to

0: This right here is a power play.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Don't.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. reklama@zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z Formity, tady Vanguard. Nad mezinárodní vesmírnou stanicí se pracovalo, a to venku, bez střechy nad hlavou. Astronauti NASA Jessica Mayerová a Anil Menon strávili 6,5 hodiny ve volném prostoru a namontovali 7., tedy poslední sadu úchytů pro nové rozbalovací solární panely. Šroubovali trojúhelníkové konzoly, protahovali kabely a zabalili to celé do izolace proti mikrometeoritům, protože i ve váku se hodí dobrá deka. Jak popsal portál space.com, staré panely stanice už dávno překročily svou 15-letou životnost a nové vingy zvednou dodávku elektřiny o 20 až 30%. Pro Menona to byla premiéra, pro Mayerovou 6. vycházka. A mezi šroubováním si všimli měsíce a povídali si o budoucí základně. Tomu říkám pracovní přestávka s výhledem.

Trpíte depresí? Netrpte.

0: Say what?
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: NIS2 compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint detection, lock management,
4: SOC recovery plan.
2: Endpoint detection.
4: Multifactor.
2: Penetrační test, lock management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

Villa Freak, Keep on Dancing. Potom nejaké danečky.

Viva Star and Close Counters. Tohle někdyž.

Robe na posledný groove prvé hodinky. This is Leonid and Friends, Street Player. Oh yeah.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiu.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Tak co?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zunrádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zunrádiem i vy. Reklama